Lomanský u nás v rádiu Melody so skladbou S Bohom buď lipová liška. My sa samozrejme nelúčime. My sme radi, že ste s nami a veríme, že budete, zostanete s rádiom Melody. Pekné ráno vám želáme. Je 8 hodín 35 minút a my sme Táňa a Lukáš.

0: Vrátim ti však prach.
1: Nezmení na lentilky.
0: A kukuriadu na hrášok malinky. Pozri, na prste máš prsteň zázračný.
1: Nezaručí ti však život senzačný.
0: Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri na prsteň.

teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec po přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě kdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm jsi ty, celý můj svět.

hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Československé hity vášho života.

české a slovenské hviezdy. Vaše obľúbené pesničky. Československé hity vášho života. Každý deň od 18. do 20.

Československé hity vášho života. Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Každý večer v Rádiu Melody.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan,

Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Československé hity vášho života.

Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Československé hity vášho života.

0: Československé hity vášho života. Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky.
1: Tancujem s tebou, rád je mi s tebou, hej.
0: Každý večer v Rádiu Melody.

0: Spievajte si každý deň.
1: Opri sa o mňa, bude ti dobré.
0: Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť. Československé hity vášho života. Rádio
2: Melody. Mesíc jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Československé hity vášho života.
1: Až jednou na rohu oslovím děvče a začnu o lásce pět.

0: vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Rádio Melody.
1: Víš, mi se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu se znát.

emoce. Hlava mě pálí a v modravé dáli se leskne a třpití můj sen. Kraj pod sněhem mlčí, tam stopy jsou vlčí, tam zbytečně budeš mi psát.